na zemědělství v podobě dožínek a domlatků, na myslivost v podobě mysliveckého pásma, na blaťáckou svatbu a další.

tyto dva náhrobní kameny zády k sobě? V Boleticích se za svého života neustále hádali dva tvrdohlaví sedláci. Nesnášeli se. Když zemřeli,

pokud bychom chtěli, takže odehraje prostě se svojí kapelou plnohodnotný koncert, prostě místo Jasný páky, což se samozřejmě nedá odmítnout.

poblíž obce Kájov, na území osady Boletice. Právě zde, na návrší zvaném Olymp, stojí kostel svatého Mikuláše.

nádherný podmořský svět a mě poprosil, jestli bych mu je nepřišel pokřtít, ty žraloky. Ale nás pojí delší přátelství se Stevem, jelikož já vím, že on natočil několik filmů a sám je vlastně vášnivým potápěčem a dokumentátorem o podmořském světě.

Let sbírali různé stavební prvky odstrojené z různých jiných objektů a aby vyloženě spíš jsme to tahali občas i z různých kontejnerů, aby to úplně nezaniklo vlastně i ta výpověď a paměť města vlastně těch

0: A byla to zároveň i nejúspěšnější reprezentace. Přivezli jsme 11 zlatých
1: 11 zlatých, to
0: medailí
1: vím, no.
0: A co hlavně, jsme byli nejúspěšnější stát v Evropě, což považuji za obrovský úspěch, protože ta základna u nás je oproti tomu

0: a zároveň ústřední píseň Anděla Páně 2. Jdem do toho?
1: Jo.
0: Tak jo.
1: No, to neslyším.

0: To je fajn.
1: Nevím, jestli Metallicu, ale Rammsteiny hrajou.
0: Rammstein. Tak mě nezbývá, než všem divákům říct, najděte si

dnes ve sbírkách Českobudějovického a Českokrumlovského muzea a Alšovy Jihočeské galerie na Hluboké. Některé církevní předměty jsou i na Českokrumlovském

vodácké sezóny. Šlo o sportovní výkony a podzim za ně závodníky odměnil extrémně teplým a slunečným počasím. Náš kameraman Fanda zachytil atmosféru závodu hned na několika místech trasy.

0: ťuchnout a kam zatlačit, jo, kde povolit.
1: Jo, že to dokážeš to eliminovat tak, aby nebyl následný problém, ale zastavil to násilí. A kdyby tam šlo třeba o něco vážného, že už by tam byla zbraň a tak? To...

0: ať máme ty legrace a muziky pořád dost v životě, ať to léto pokračuje krásně.
1: No ale a já si to přeji úplně stejně, protože ten humor,

dnes aktivním. A já musím říct, že to byla krásná léta, kdy si člověk uvědomil vlastně kořeny, kdy si člověk uvědomil to, že tady krásné jižní Čechy.

Dosud jsme ale mluvili o věcech, které jsou psané a dají se doložit. Než se rozloučíme, dovolte mi, abych se pustil na chvíli na tenký led pověstí. Bez nich by byl náš svět a také náš film o něco chudší.